never needed anyone. And making love was just a fun.

0: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz
2: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pop a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Za 5 minut 7, pondělí 25. května. Vítejte zpátky na Hit Radio 90 z Human League. Vzpomínám na klip k tomuhle songu. Pamatujete ještě na reklamy na kafe a mobilní operátory z 90. Jojo, tak nějak vypadá. Na cestě je Black or White, Mulder a Skellyová a Happy People. A jak se jede?
1: Opatrně na D2 směrem na Bratislavu na 27. kilometru dejte pozor na porouchané nákladní auto. Nohu z plynu dejte taky na dálnici D8 na 5. kilometru směrem od Lovosic na Prahu havarovalo osobní auto s nákladním. Místo nehody je průjezdné bez zdržení. A pozor taky na D10 na 27. kilometru směrem od Turnova na Prahu stojí nákladní auto v připojovacím pruhu. Dejte tam pozor.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
10: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
9: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
10: Více na herman.cz.
11: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
12: a Marek
11: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
12: s čili nebo bez cukru,
11: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
12: Také v luxusním dárkovém balení.
11: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
13: Marmelády s příběhem.
14: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: a kina www.levnězčiny.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Hit Radio 90.
7: Dneska bude jasno, zpočátku i polojasno, nejvyšší teploty 30, na severovýchodě to bude o pár stupňů méně. No už teď koukám na hodinky, je 17, tak můžete svršky nechat doma, myslím bundu.
6: Hrajeme vám 90ky non-stop.
7: Vítejte v 7 na ranním Hit Rádiu 90ka. O víkendu padaly teplotní rekordy, všimli jsme si. Takže to vypadalo spíš jako v červenci, než v květnu. Chytřejší už vytáhli kraťasy, my bohatší klimatizace a saharský prach k nám k tomu ještě nasadil filtr, jako kdyby celý Česko běželo přes Instagram z roku 1998. Já se jmenuji Vládě Řepka a nasazuju do vysílání klasického Black or White Michaela Jacksona.

0: 7, 10, no, teď už koukám pomalu 11 a nejlepší 90. Na cestě Tina the Best, Ten Sharp a Whitney a teď Marky Mark, který seknul s mikrofonem a raději hraje. A výborně. Možná ho brzo potkáme i v Česku, protože tady se teď točí čím dál tím víc seriálů pro Netflix nebo Amazon. A produkce začaly řešit takový nečekaný problém. Chybí dostatek různých etnik do komparzu. Takže castingové agentury začaly nabízet takzvaný etnický příplatek. My nabízíme 90 non-stop, už za chvíli jsme Hit Radio 90.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým 2 kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete 3. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
7: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Pět minut před půl osmou na 90 střídá královnu noci Whitney Houston, Petr Fiala a Mňága až Džorb. Petr říká, že každý koncert hraje, jako kdyby byl jeho poslední. Teda žádný, tak tady si to nějak odbrnkáme, ale vyšiluje jako blázen. Důvodem, co kdyby si někdo pak řekl poslední koncert a nebylo to vůbec nic moc. Mňága, ta má skoro 40, novou desku, Anděla, nominaci na žebřík za nejlepší klip a pořád ten skvělej černý humor, díky kterému přežijete jak život, tak i firemní porady. A to my známe, nepolevit. No možná tak maximálně v kolenou, kde to může lupat. Mňága až Džorb, teď na Hit Radio 90.

0: Ranní 90ka z Two Unlimited. Ti to včera rozbalili taky v Praze na výstavišti a udělali z něj obří 90kovou diskotéku. Na jedné stage se kromě nich potkali legendy jako třeba ještě Alexia nebo Boys Life a my jsme najednou zase věděli, co znamená No Limit, Coco Jumbo nebo pořádná diskotéka. Na 90ce 90ky pokračujou, protože to byla zatraceně výborná hudba a my jej milujeme. Pokračujeme v 7.36 na cestě Verve, Erasure nebo Stony. Jsme Hit Radio 90.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Auto Jarov.
6: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Auto Jarov nebo do Auto Jarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Osmička, osmá hodina před náma, čekejte ji tak zhruba za 6 minut přesně, stejně jako Mike and the Mechanics, Technotronic a Liquido na ranním Hit Rádiu 90. A také se ptáme, jak to jede.
1: Pozor na D1, na 14. kilometru směrem na Prahu došlo v levém pruhu v koloně k hromadné nehodě 4 osobních aut. Kolona sahá ke sjezdu na Mirošovice. Opatrně taky na dálnici D6 mezi 146. a 158. kilometrem ve směru na Cheb budou u Krajnice probíhat údržbové práce. A pracuje se taky na D4. Údržba vozovky probíhá ve směru na Prahu mezi 24. a 22. kilometrem.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
11: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
10: na akci Letňany nejen dětem.
11: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
10: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
11: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
10: tombolu z dárky
11: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
10: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
11: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
12: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Letní počasí v Česku pokračuje, teploty se dál budou pohybovat místy až v tropických hodnotách. Ve středu se mírně ochladí, srážky se objeví ale jen výjimečně. Konec týdne a víkend se pak opět ponesou v letním duchu. Vláda projedná zpřísnění podmínek pro uprchlíky z Ukrajiny. Dočasná ochrana má zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dnů. Zaniknout má ochrana i v případě trestního či právního vyhoštění. Dneska končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči můžou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY. Podat můžou až 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Uctěním památky obětí nacismu dnes v Brně skončí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se poprvé konal v Česku. Sudetští Němci přijeli na pozvání festivalu Meeting Brno, který pokračuje až do 31. května. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa ve Friburgu k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich dnešní soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začíná v 16:20.
2: A pojďme ještě mrknout, jak bude. Jasno, nejvyšší teploty 25 až 30, na severovýchodě to bude něco o pár stupňů méně.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Vítejte zpátky v 8 na 90ce. Jestli dneska někde uvidíte frontu delší než na 90kovou diskotéku Technotronic, tak klid, on jenom začal samozběr jahod. A Češi, ti jsou schopní stát klidně v 6 ráno, vzít kýbl a bojovat o poslední sladkou jahodu, jako kdyby šlo o lístky na koncert Liquido. Já se jmenuji Vláďa Řepka a pojďme slavit hned při pondělí. Co? No 90ky přece.
0: Hit Radio 90.

0: 8.11 nás vzali Mike and the Mechanics přímo do srdce 90. rok 1995. Tak koukám na teploměr, už je 18 stupňů, tak si říkám, co budeme dělat odpoledne, až bude v kanceláři větší vedro než na řecký pláži. Tak, my chlapi můžeme sundat sako, tvářit se produktivně a vám ostatním posílám z pruhu. Na cestě Belinda, Bellini a R.E.M. jsme ranní hit Radio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdo potřebuje ke štěstí open space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný mašiny, pojď do Voda.cz Servis. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz-service.com.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.

Ranní devadesátka, skoro 5 minut před 8:30 a klasika, která nestárne. Belinda Carlisle. A pojďme si dát taky trochu francouzského drama deluxe. Ve Francii totiž vyšla nová kniha o Emmanuelu Macronovi a ta spíš připomíná seriál Dynastie než politiku. Řeší se tam žárlivost, kdo může být prezidentovi na blízku a vyplývá z toho jediné, že je fajn vědět, že i v Elizejském paláci fungují vztahy úplně stejně jako v běžném životě. Jenom tam mají trošku dražší nábytek a taky větší počet bodyguardů. Na cestě Eliša Setik, Činasky, jak se, a teď Eros na Hit Radio 90.

0: 7.36 a dobré ráno z Eliša Setyk na Hit Radio 90. Na cestě je třeba East 17, jeden z boybandů, který plnil stadiony, ovládal plakáty v bravíčku. A zajímá vás třeba, proč měl každý jeden člen přidělenou roli od hodního kluka přes rebela až po toho největšího krasavce? No tak od včera je venku 7. díl Vypalovačky a téma fenomén boybandů. Najdete ho na podcastových platformách nebo na webu hitradio90.cz.
1: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Devadesátky jsou zpátky.

minut před devátou, milujeme Shania Twain. Nevím, jestli jste ji teď někdy viděli, ale změnila účes a tu šedesátku, kterou má na krku, byste jí teda neřekli. Maximálně 40. Na cestě Duran Duran, Scatman a Alanis Morissette a jak to jede?

0: Pozor v Praze na Pražském okruhu na 16. kilometru na sjezdu na Barrandov směrem na letiště stojí porouchané osobní auto, projíždějte tudy opatrně. Nohu z plynu taky na dálnici D1 na 122. a 5. kilometru směrem od Prahy na Brno narazilo nákladní auto do světelné šipky a blokuje pravý jízdní pruh. Na místě zasahují záchranné složky, kolona má zhruba 3 kilometry. A opatrně taky na D5C na 122. kilometru ve směru na Rozvadov bude probíhat údržba vozovky v levém pruhu.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
4: Stěhování Krbec všechno zařídí.
3: stěhovanikrbec.cz
4: Stěhovací a vyklízecí služby.
5: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
6: GenX.cz
7: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
9: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
8: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.

0: devadesátka.
1: A jaký počasí dneska? Jasný, zpočátku polojasný, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě to bude o pár stupňů méně.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Pojďme si na Hit Radio 90 dát minutu před devátou takovej údernický závazek. A to, že dneska budeme držet palce všem, kterým to v prvním kole s přihláškami na střední školy úplně nekaplo. Protože dneska končí přihlášky do druhého kola. Věříme, že druhá šance dopadne líp než plán. A hej, kolik z vás nebo z nás chtělo být v devadesátkách třeba hokejistou, letuškou nebo moderátorem v rádiu? Já se jmenuji Vláďa Řepka, mně se přání splnilo a proto vám můžu pustit Alanis Morissette.

0: 9.11 na 90 Duran Duran, kteří zavítají 24. června do O2 Areny v Praze. A dneska hokej. Já vím, že víte, jen připomínám, že pořád hrajeme. Tak se Slovákama nám to vyšlo, tak, a věřím, že dneska oslavíme výhru nad Norskem a zítra nad Kanadou. Hele, a když ne, tak venku je aspoň pěkně. Na cestě Waterboys a Snap, jsme Hit Radio 90.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
3: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
4: s čili nebo bez cukru,
3: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
4: Také v luxusním dárkovém balení.
3: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragboat.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
10: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
11: 90. Nejlepší

Tři minuty před 9:30 na 90. Johna Sekáru střídá Bryan Adams, který se za měsíc v Brně obnaží na kost. Prosím vás, klid to neznamená, že by v Janáčkově divadle, kde bude vystupovat, odhodil kalhoty, ale zahraje úplně jinak. Akusticky, bez velký show, jen hlas, kytary a songy, který stejně všichni známe z paměti. Bryan Adams teď na cestě třeba Pet Shop Boys nebo Jana Kirchner, jsme Hit Radio 90.

0: Jana Kirchner v 9.39 na Hit Radio 90 s úžasným hlasem, který si pustíte po večírku, po rozchodu, nebo jen tak, když koukáte z okna a chcete se tvářit filmově. Kde je Jana dneska? V Londýně, má tam rodinu, děti a ty prý tajně učí po slovensky, takže už poznají všetky ty čučorietky, drevokocůry. Ale zpátky k nám na cestě Raxet, John Bon Jovi a Markéta Rachmanová na Hit Radio 90.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
4: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Wet, těsně před 10. dopolední. Pojďme na silnice.
1: Pozor na dálnici D2, na 26. kilometru ve směru na Bratislavu stojí u krajnice odstavené osobní vozidlo. Opatrně jeďte taky na D10. I tady na 12,5 kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce odstavené osobní auto. Na pozor taky na Pražském okruhu. Na 20,5 kilometru ve směru na D1 za sjezdem na Stodůlky došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Kolona se tvoří od Zličína.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
3: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Stavebniny Dech přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dech platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dech.cz.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
12: Happy Sport!
11: Půjčovna a servis call.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: padesátka.
1: Počasí dneska zažíváme už od samého rána, bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Je 25. května, ani to nebolelo, nebo možná, že trochu jo, ale už jsme dost velký na to, abychom věděli, že po každý bolesti přijde taky úleva. S vámi už je Markéta Rachmanová, hezký pondělí vám přeju, devadesátkové pecky jako z avokáda tady máme připravené. Tak pěkný dopoledne s námi.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.
1: Bude tady Tony Bidibard, taky Saša právě teď, New Radicals, ať jste kdekoliv, 10 hodin, Hit Radio 90.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
1: I teď?
3: Ano.
1: A teď?
3: Jo, včera, dnes i zítra.
2: Prostě pořád.
4: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
14: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Hezký pondělní dopoledne, Spice Girls. Občas to mezi nima bylo, jako když se holky pohádají na intru, ale pak přišel manažer, představil jim třeba módního návrháře, se kterým budou děvčata zadarmo spolupracovat, a na neschody se zapomnělo. Teď se jenom čeká, jestli budou Spice Girls dál pokračovat, protože je období návratů a comebacků a právě o tom se hodně dost mluví. Díky filmu Comeback zažívá Michael Jackson a moc by si ho přál i Phil Collins. Oba budou už za chvíli tady na Hit Radio 90.
1: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku!
2: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
1: Když fandění, tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
3: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: Takhle hraje pondělí na Hit Radio 90. Michael Jackson, teď jak bude hezky a teplo, tak nás to do kina úplně moc nepotáhne. Tak ono nás to tam teda podle čísel návštěvnosti kin už asi netáhne nějakou dobu, ale možná, že někdo podnikavý s nápadem koupí film Michael pro letní kino, protože tam si umím představit, že to může fungovat skvěle. Jacksonův moonwalk při reálným úplňku nad hlavou. To je prostě zážitek, jak z 5D kina. Giving to me těsně před 11. Hit Radio 90. A pojďme na silnice. Aktualita z Plzně. V Revoluční ulici se srazila dvě osobní auta. Pokračuje Vladan.
1: Pozor na dálnici D1 na 366. kilometru ve směru na Polsko zasahuje policie u nehody osobního auta s nákladním. Místo nehody je dočasně neprůjezdné pro nákladní auta. Počítejte se zdržením. A opatrně taky na trase mezi Jičínem a Hořicemi. Na úrovni Kamenice došlo k dopravní nehodě osobního auta s motorkou a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Na místě zasahují záchranné složky. Kolona se tvoří v obou směrech.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
9: Vytáhni Jendu!
10: Co říkáš? Výtahy jedna?
9: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
10: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
9: Povídám, vytáhni Jendu!
10: No jo, výtahy jedna!
11: Teď my už máme výtahy jedna.
10: Jendo?
12: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
13: Jendo, ty seš ale bedna!
14: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
15: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pop a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz.
16: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
17: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátka.
1: Co k tomu dnešnímu počasí dodat? Obloha bude jasná až polojasná a teploty budou někde mezi 26 až 30 stupni.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Tak pomalu přecházíme do období, kdy si možná budeme stěžovat na vedro. Tento týden se opravdu ohřejeme, ale opakem byl třeba rok 1991, který přinesl nejstudenější květen s průměrnou měsíční teplotou pouze 8 stupňů. A na horách tenkrát 25. května dokonce napadl sníž. Markéta s vámi, vítejte v další hodině.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.
1: Čekají nás Inexes, Chesney Hawks a právě teď taky Fatboy Slim. Hezký pondělí.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Na Netflixu je úplně nový dokument o Kylie Minogue. A hodně se tam mluví o jejím vztahu s Michaelem Hutchinsem, právě z INXS, se kterým to byla velká láska a taky teda asi pořádná divočina. Ale zároveň tam Kylie smutně dodává, že od té doby nepoznala silnější vzplanutí než s Michaelem. Venku je taky nový díl našeho podcastu o fenoménech 90. let, jmenuje se Vypalovačka a tentokrát je o boybandech, tak se na to už za chvíli podíváme blíž. No a jeden takový pro vás máme už za dvě minuty, tady na Hit Radio 90 budou Worlds Apart.
1: Hitparáda Eurocharts Rats. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hit Radio 90.
2: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
4: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
3: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
5: Pika, pika!
6: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour, speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour, místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva, vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
7: OC Letňany, zábava a nákupy na jednom místě.
8: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!

that breaks the mold.

0: potom spíš trpitelé, nicméně znalci. No a otevřeli jsme ve vypalovačce i téma producenta Lou Pearlmana, což byl člověk, který stál za vznikem Backstreet Boys anebo NSYNC, ale časem se ukázalo, že to je docela dost velký podvodník a myslím, že ta kauza neměla daleko od zneužívání chlapců.
1: Myslím si, že fakt jsme jako společnost ušli dlouhou cestu, že dneska už jako by se to asi jen tak nestalo, protože na toho chlapa by se člověk podíval a tomu to fakt koukalo z očí.
2: Jo? By, dneska by ho prostě normálně jako linčovali, povysili prostě za kule do větru. No.
1: Jako nechci to spojovat třeba s Epsteinem, ale jako je to takový podobně nechutný prase.
2: Tam by tam jako mohla být.
1: Členové NSYNC a Backstreet Boys později vzpomínali, že Lou měl zvláštní rituál. Nutil kluky, aby se před ním koupali nebo se převlékali a údajně je často očichával, aby zkontroloval jejich hygienu. Mnohé žaloby později naznačovaly i mnohem temnější sexuální obtěžování, které ale Pearlman až do své smrti popíral. Já prostě věřím, že to tak bylo.
3: Takže prostě smrdíš, já tě musím umýt.
1: Smrdíš, vole, jdi z kapely pryč, vezmeme si nějakého vyvoněného chlapečka.
4: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.

0: Ladivá Zitrádio 90, italský cukr. V sobotu to byly slovenský korbáči a dneska norské fjordy. Naši hokejisti se s Norskem dneska utkají už v 16.20, což teda kvitují hlavně venkovní zahrádky. V práci se s nějakým uvolňováním čeká spíš až na ty vyřazovací fáze bojů. Kdyby Irsko hrálo hokej, tak by v kabině určitě poslouchali YouTube. Za chvíli na Hitrádiu 90, hezký pondělí.
1: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Girls and Boys, ti všichni poslouchají náš nový podcast Vypalovačka a jeden díl byl právě o fenoménu Britpop. Každý z nás měl svoje hvězdy. Byli jste tým Blair anebo tým Oasis? Ve 12 hodin se dáme rychlý přehled toho, co přineslo zatím pondělí ze všeho nejdřív, ale na silnice.
1: Na D1 na 151. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané auto, dejte tam pozor. Opatrně taky na dálnici D2 na 3. kilometru směrem z Bratislavy na Brno se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Kolona se zatím netvoří. A na D55 na 22.5. kilometru ve směru do Olomouce leží přepravka na vozovce. I tady jeďte opatrně.
2: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí, zastřešené hlediště. To je Prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
7: CZ.
11: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
12: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
13: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
15: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
16: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
17: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
16: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
17: Když vysavače,
16: tak Mironet. Klikni dvakrát.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
19: On air. On air. Online. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
0: pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Dnes je pomněnkový den. Připomíná Mezinárodní den pohřešovaných dětí a symbolem je právě pomněnka. Má upozornit na fenomén ztracených dětí, dětí na útěku, třeba kvůli domácímu násilí, nebo naopak i na hledání dětí, které si chtějí ublížit. Modře se večer rozsvítí některé budovy, například pražská Petřínská rozhledna. Končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči mohou využít elektronický systém DIPSY. Střední školy nabídly pro druhé kolo zhruba 24,5 tisíce míst. Vláda projedná přísnější podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. Dočasná ochrana má zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy šengenského prostoru, a to déle než 30 dnů. Zaniknout má ochrana i v případě trestního či správního vyhoštění. Naši hokejisté nastoupí na mistrovství světa k předposlednímu šestému zápasu ve skupině B proti Norsku. Postup do čtvrtfinále už máme jistý, usilujeme ale o jedno z prvních dvou míst ve skupině. Zápas začíná v 16 hodin 20 minut.
8: Kluci, díky, já ještě přidávám počasí. Dneska to bude počasí jak v červenci. Jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.
19: Hrajeme vám 90ky nonstop.
8: Hezké pondělí, víkend nám přinesl příjemné teploty, který se asi chvíli ještě zdrží. Taky hokejovou výhru a taky novou mis. No a v některých diskuzích komentující psali něco jako: to prostě není možný, že tohle to není holka, kterou vygenerovalo AI.
19: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.
8: Madonna ta je momentálně v takové formě, že by se i v 67 letech úplně v klidu nasoukala do šatů těch královen krásy. Teď na Hit Rádiu 90 a už 3. července úplně nové taneční album.

0: Odpolední dlažba dneska bude docela pálet, 30 stupňů a jednou ráno se vzbudíte a zjistíte, že vás podvedli. Na Táborsku teď poslala žena asi 50 tisíc korun jako podporu charitativní akce, kam měl údajně přiletět Johnny Depp. Prosím vás znova, když vám přes Instagram někdo napíše, že je Johnny Depp nebo Dave Gahan z Depeche Mode a slibuje, že pro vás odehraje soukromý koncert, je to past. Depešáky vám pustím za chvíli a nic za to nechci. Jsme Hit Radio 90. Hezký pondělí.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 2 plus 1 v Ostravě Dubině za 3 miliony 900 tisíc. Byt 1 plus 1 v Teplé na Chebsku za 1 milion 672 600. Byt 4 plus KK v Benešově za 8 milionů 300 tisíc. Byt 3 plus 1 v Jirkově za 2 miliony 550 tisíc. A byt 3 plus KK ve Vyškově za 6 milionů 440 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
7: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
8: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
7: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
8: Když vysavače,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, 12 hodin 34 minut, to jsou Unique 2. A ve středu v 6 nás čeká další kolo hit parády Eurochart. Tentokrát vám kolega Michal Klein představí, které hity se objevily v první desíce na konci května v roce 1995. Tak nejdřív si spočítejte, kolik vám bylo, a pak zkuste tipnout, kdo mohl tomu žebříčku královat. Ve středu v 6 pak tady na Hit Radio 90 ukážeme, kdo to prostě všechno vyhrával. A za chvíli tři bráchové, jak v pohádce od Svěráka, Hansen budou tady na Hit Radio 90. Hezký pondělí.
1: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
3: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
2: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Kdyby vám dneska náhodou byla zima, tak jsme sem poslali George Michaela těsně před 13. hodinou. Jsme Hit Radio 90 a vy nám můžete psát na 728 686 636, to je číslo sem do studia, a děláte to. Teď napsal třeba Pavel: právě jdu z Brna do Jihlavy a asi s vámi brzo překročím rychlost. Zapomínám se díky těm hitům věnovat řízení. Tak to je chyba, ale rozumíme ti, Pavle. Tak hlavně šťastnou cestu, doprava právě teď.
1: Na dálnici D3 na 106. kilometru směrem na Benešov se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením v koloně. Opatrně taky na D52 mezi 26. až 10. kilometrem směrem z Pohořelic do Brna bude na krajnici probíhat sečení křovin. A na Rakovnicku u Kounova na železničním přejezdu se srazilo osobní auto s vlakem. Na místě zasahují záchranné složky a policie a komunikace je zcela uzavřená.
2: Léto. Slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
4: Už zase nejde internet.
5: Ta Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
10: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Někdo potřebuje ke štěstí open space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný mašiny, pojď do voda.cz servis. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz service.com.
13: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: devadesátka.
1: Dneska jasno až polojasno, teploty 26 až 30, zítra to bude velmi podobné, teploty dokonce ještě vyšší, čekáme i 32 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Ano, posloucháte Hit Radio 90 a vám přeju hezký pondělí. Za měsíc a jeden den se rozdává vízo. Takže jestli vám ti vaši studenti a dětičky po škole tvrdí, že ve škole prostě pořád nic, tak asi to tak úplně nebude. Testuje se opravdu kde co, a to i plošně, v pátých a devátých třídách, akorát to zase někdo připravil bohužel tak, že se to nejspíš bude muset zase celý rozpárat. Pojďme hrát, moc se těšíme na Soul Asylum, budou taky Roxette, Falco a právě teď D-Ream. Markéta, přeji hezký odpoledne.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Hrajeme nejvíc 90. v českým éteru, a to i v pondělí 25. května, 10 minut po 13. Tuhle písničku si vypůjčil Kurt Nielsen a vyhrál s ní Superstar, tuším někdy v roce 2003. A vlastně to byl takový první vítěz, kterýho jsme zaregistrovali i v našich rádích. No a Kurt Nielsen je z Norska, a to není náhoda, už za 3 hodiny s Norskem hrajeme na hokejovém šampionátu. A pokud vás nebaví takový ty řeči mezi třetinama, tak si dneska můžete na ty časy naplánovat poslech našeho podcastu o fenoménech 90. let. Jmenuje se Vypalovačka, seženete ho všude tam, kde se podcasty poslouchají, taky na YouTube, taky na www.hitradio90.cz. No a o čem je tento už 7. díl, řekneme za chvíli.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
10: Devadesátky jsou zpátky.

0: DJ Tamperer, také zpěvačka Maja a tam někde v pozadí i Madonna, která samozřejmě dala ten základní link tomuto hitu. Tady na Hit Rádiu 90, 7 minut před 1:30. Vydali jsme úplně nový díl podcastu Vypalovačka. Chystá ho pro vás vaše oblíbená trojice Markéta, jsem já, taky Ivo Alač, ten bude vysílat od 14 hodin a taky Michal Klein, což je mimo jiné hudební dramaturg Hit Rádia 90. Každý týden pro vás ve Vypalovačce máme jedno téma. A už je mezi vámi spousta věrných fanoušků, co Vypalovačku ladíte. A ten úplně nový díl jsme si užili teda velmi, protože je o chlapeckých kapelách, pro které se samozřejmě v 90. letech vžil pojem boyband. Dozvíte se jednak o praktikách jednoho takového velmi vlivného, ale hodně pofiderního producenta. Taky si tam povídáme o tom, co vlastně způsobilo ten největší kolaps v Británii v 95. roce. A taky si tam povídáme o tom, jak někteří z nás kšeftovali s plakátama. Vlastně nemám kamarádku, která by v tom jela jako podobně sdílela se mnou. Jo.
1: Takže jste nevyměňovali plakáty jako u nás.
0: Ne, vůbec.
1: Já jsem dokonce tenkrát vyměnil

0: popcorny, aby si z toho poskládal jeden plakát Backstreet Boys.
1: Pak se vytapetoval pokojíček, hele, jako. A to bylo slz, když to šlo pak dolů někde po 10 letech.
0: Máma, po 10 letech, jdeme tapetovat. Ne!
1: To jsme to bránili tím tělem, tyjo.
2: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
1: A vypalovačku najdete všude tam, kde se podcasty ladí, taky na YouTube a taky na hitradio90.cz. Tak hezké odpoledne s náma.

0: nejsem sám.
1: Posloucháte Hit Radio 90, tohle Ivan Král. A jeden z těch, co s ním vždycky spolupracovali velmi rádi a s respektem, tak to je David Koller. A ten se rozhodl uspořádat obrovský koncert v O2 Univerzu Koller Krill 3. prosince. Večer věnovaný jenom písním Karla Kryla v podání Davida Kollera. To bude hnedka pryč, to si pohlídejte. Dál hrajeme 90 non-stop, budou R.E.M., Urge of Lickle, hezký odpoledne.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: Kdyby byli stěhováci, jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
4: Stěhování Krbec všechno zařídí.
3: stěhovanikrbec.cz
4: Stěhovací a vyklízecí služby.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
7: s čili nebo bez cukru,
6: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
7: Také v luxusním dárkovém balení.
6: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem
8: CZ. Marmelády s příběhem.
9: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Ivo Aláč vám všem posluchačům Hit Rádia 90 přeje v tuto chvíli krásné pondělní odpoledne. To, o čem byla tahleta píseň Mikea Oldfielda a Carey DeLon, se nás těchto dnech vůbec netýká. Žádného muže v dešti v Česku nepotkáme a vlastně asi nikde v Evropě, kam dorazil ten horký vzduch z Afriky. I na Hit Rádio 90 dorazí v příští hodině někdo z Afriky. Jeden velmi slavný zpěvák. No ale ještě předtím taky dorazí kolega Vladan.
1: Na D1 na 87. kilometru ve směru na Prahu dejte pozor na porouchanou dodávku. Opatrně taky na dálnici D11 na 15. kilometru směrem od Hradce Králové na Prahu dejte pozor na nepojízdné nákladní auto odstavené u krajnice. A pozor taky na dálnici D5 mezi 5,5. A 28,5. kilometrem ve směru na Plzeň budou u krajnice probíhat údržbové práce. Jeďte opatrně.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
2: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
3: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
2: na akci Letňany nejen dětem.
3: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
2: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
3: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
2: tombolu z dárky
3: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
2: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
3: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
4: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Dneska máme převážně jasno s nejvyššími teplotami mezi 23 a 29 stupni Celsia. No a zítra žádná změna, bude jasno až skoro jasno, bez srážek, s nejnižšími nočními teplotami 14 až 8 a s nejvyššími denními něco vyššími než dneska, 26 až 31.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Tím Afričanem, kterého jsem slíbil v této hodině, je Youssou N'Dour. Do té doby, než zaspívá, tak tady budeme mít třeba John Osborne nebo Moloko.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Na Hitrádiu 90 Boyzone Awards, hit původně od Bee Gees, tedy té sourozenecké party, která svůj největší úspěch zaznamenala koncem 70. let s písněmi z horečky Sobotní noci. Ta odstartovala kariéru i Johnovi Travoltovi, který už je režisérem. V Cannes teď představil svůj debut. Přední kritici teda nebyli úplně nadšeni a jeden to dokonce nazval katastrofou, ale našli se i tací, kterým se to docela líbilo a dokonce některé film i okouzlil, no tak uvidíme sami. Každopádně Travolta dostal i čestnou zlatou palmu a k fanouškům se choval jako vždy skvěle, takže vlastně všechny okouzlil samotný John Travolta, ne ten jeho film. Za chvíli už Texas, anebo ten slibovaný Jusundur na Hitrádiu 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytáhni Jendu!
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
2: Povídám, vytáhni Jendu!
3: No jo, výtahy jedna!
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo!
5: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna!
7: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
8: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.

0: Hit Radio 90, MC Sar a Rio McCoy, Another Night. Takovéto hity jsme rozebírali v jednom z předchozích dílů Vypalovačky, který byl o fenoménu Eurodance. V tom nejnovějším se ale s Michalem a Markétou bavíme o boybandech.
1: Vlastně mi nevadil žádný nikdy boyband. Já jsem si ty boybandy totiž rozdělil do třech kategorií.
2: No tak,
1: povídej. To jsou ty Ačkový,
2: ano.
1: Tam v tom máme jasno. Minimálně začínají respektovat.
0: A. Co? Ty začínají na A.
2: Takže A1. To byl taky boyband.
1: A taky byli v pohodě, ale
2: jo, docela, nevadili jo. Mi.
1: Pak jsou takový ty Bčkový.
0: Backstreet Boys, Boyzone.
1: Ne, tak jsem to nemyslel. Backstreet Boys jsou Ačkový, jako jo. Pak jsou ty Bčkový, což byly třeba Words Apart, jo. Nebo Five. To jsou takový ty boybandy, který chtěli, ale moc jim to nešlo. Okay. A pak jsou ty Cčkový. A to jsou pro mě ty směšný boybandy, kterým se směju do dneška.
2: To jsou ty český boybandy.
1: I český boybandy. Já jsem tady schválně našel třeba Tuše. Jo, nebo Caught in the Act.
0: To jsou český,
1: takovýhle typy, to nejsou zrovna český. Jako, to jsou, český byly nějaký T-Boys, aha, VIP a tak podobně.
0: Ano, ty názvy nám šly hodně.
1: Tak jako tyhle ty C-čkový, ty já jsem nikdy neměl rád. Vypalovačka.

0: Hit Radio 90. 90 nonstop.
1: Get real with the fever on the dance floor.

0: Day a předtím po Boyzone Awards tady byl další hit původně od Bee Gees, Stayin' Alive. Zrovna tedy z té zmiňované horečky sobotní noci, takže ještě jeden. A bude to něco podobného jako 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje. No a ty dnešní na Hitrádiu 90 spojí postava jedinečného Petra Muka. Od jehož skonu to včera bylo 16 let. Za necelou půl hodinu na Hitrádiu 90.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Devadesátky jsou zpátky.

Hit Radio 90. Hit Radio 90. Come here, baby.

0: Hit Rádio 90 doznívá jeden z největších hitů královny popu, Like a Prayer. Za chvíli zavzpomínáme na krále českého popu, ale předtím aktuální informace z dopravy.
1: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na dálnici D1 před omezením na 344. kilometru směrem od Ostravy na Olomouc se vytvořila asi 5-kilometrová kolona. Počítejte tam přibližně s 10-minutovým zdržením. Popojíždět budete také v Praze ve spojovací ulici. U křižovatky s Hartigovou srazila motorka chodce a nehoda je se zraněním. Počítejte se zdržením v kolonách ve všech směrech. A na dálnici D3 na 6. kilometru směrem na Benešov se srazilo osobní auto s nákladním. Silnice je tam dočasně uzavřená. Kolona má přibližně kilometr. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Heroes Gate 30C.

0: Rakušťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápas tě zve Under Armour makes you
1: better. Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech už sklízíme, jahody jsou všude.
2: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
3: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
2: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Stejně jako dneska bude i zítra převážně jasno až skoro jasno, bez srážek, s nejnižšími nočními teplotami 14 až 8 a nejvyššími denními 26 až 31 stupňů Celsia.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: 24. května roku 2010 jsme mnozí úplně nedokázali slavit tehdejší hokejový titul, protože nám to zkazila velmi smutná zpráva o úmrtí Petra Muka. Toho jsem večer předtím potkal na Kysácích a on prý pak taky v noci slavil titul, ale bohužel doplatil na kombinaci z prášky, které užíval. Považuji ho za nejlepšího českého zpěváka historie a taky za člověka, který dokázal napsat výbornou hitovou píseň. No a teď si to jeho umění připomeneme jedním solovým hitem. Nejlepší českou písničku všech dob, která je od oceánu, a nebude samozřejmě chybět ani Šalom.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Mimochodem existuje i anglická verze této písně, kterou skupina Shalom vlastně zacílala na fanoušky, které Petrové, Muk a Kučera nabrali během turné s Erasure společně s Oceánem. Ta anglická verze se jmenovala Someday, ale my jsme si teď na Hit Rádiu 90 dali tu českou až jednou. Dnešní 3 ve 3 byly vzpomínkou na jedinečného Petra Muka. Včera to bylo 16 let, co nás opustil.
1: 3 ve 3 na Hit Rádiu 90.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
6: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
5: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
6: Když vysavače,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Stardust, ale my se budeme bavit o Star Wars. Dneska se totiž všude píše o tom, že nejnovější film z tohoto univerza, Mandalorian a Grogu, má nejslabší výsledky ze všech celovečeráků Vězných válek od doby, kdy sérii převzal Disney. Ale moc lidí nebere v potaz, že za to tak trošku můžou nevalné kvality těch předchozích snímků a že Mandalorian a Grogu i tak o něco překonali očekávání a vzhledem k nižším nákladům půjde o film, který se na sebe rozhodně vydělá. A mimochodem je taky velmi povedený, pokud máte rádi ten stejnojmenný seriál Mandalorian, tak si ho určitě užijete. Stejně jako si teď všichni užijeme skvělou věc od kapely Counting Crows. Mr. Jones na Hit Radio 90.

0: Někdo měl radši Murphy Brown, Sex ve městě nebo Přátelé, já teda koukal hlavně na Akta X, no ale pak je tady slušné množství lidí, co zbožňovali Ellen McBealovou, tak jsme jim teď udělali radost tou ústřední písní. Tohle byla Wanda Shepherd, Searching My Soul na Hitrádiu 90, za chvíli Spice Girls.
1: Zase tankuju, po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle se hodně hrálo hned na začátku dekády, které se tady na Hitrádiu 90 věnujeme. Sow in the Seeds of Love, Tears for Fears, doznívá nám to 6 minut před 16. A čas je na aktuální dopravní informace.
1: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Nehodu vyšetřují policisté na dálnici D1 ve směru na Prahu v Ostravě Příboze. Na 361. kilometru se v koloně před omezením srazila dvě osobní auta. Zdržíte se asi 10 minut. Další kolona na dálnici D1 ve směru na Prahu čeká řidiče i na výjezdu z Ostravy za Klimkovickým tunelem. U Brabantic zpomaluje dopravu omezení, probíhá tam údržba v levém jízdním pruhu. Zpomaluje se na 346. kilometru a zdržení je asi 15 minut. A na dálnici D13.6. kilometru směrem na Benešov se srazilo osobní auto s nákladním. Místo je už průjezdné jedním pruhem. Ode mě všechno, přeji šťastnou cestu.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku.
4: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
3: Když fandění, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Happy Sport.
5: Půjčovna a Servis Call.
7: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
8: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
7: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
8: Více na herman.cz.
9: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hitrádio 90.

0: Stejně jako dneska by i v úterý mělo být převážně jasno, až skoro jasno a beze srážek, nejnižší noční teploty 14 až 8, nejvyšší denní mezi 26 a 31 stupni Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Dneska nás samozřejmě čeká i ten pravidelný filmový hit v 17:30 na Hit Rádiu 90, no ale když už jsme tu rozjeli ty seriálové hity, tak rovnou něco z toho Seroše, který jsem tu zmínil, když jsme si hráli ústřední píseň Sally McBeal.
1: Hit Rádiu 90 a Ivo Alač.

0: je Ross, že si nám teď zaspíval na Hitrádiu 90. Mimochodem, jestli jste byli za poslední půl rok v Itálii a zbyly vám nějaké dvoueurové mince, tak možná jsou to padělky. Minimálně 20 tisíc jich do oběhu dostal jeden čínský gang sídlící v Toskánsku. A jsou to padělky tak zdařilé, že jsou prý téměř nerozeznatelné i pro Evropskou centrální banku. Tak to asi ani nemá smysl je v té svojí peněžence zkoumat, že jo?
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opravdu.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Někdo potřebuje ke štěstí open space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný mašiny, pojď do Voda.cz servis. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz.service.com.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senku.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: Na Hit Radio 90 jeden z nejúspěšnějších boybandů té doby No Mercy, který dal dohromady nechvalně známý Frank Fariano, o kterém jsme se v našem podcastu bavili už v tom eurodancovém díle. Teď ho taky zmiňujeme v tom boybandovém, ale řešíme tam i podobnou s odpuštěním svini. Lou Pearlmana.
1: Myslím si, že fakt jsme jako společnost ušli dlouhou cestu, že dneska už jako by se to asi jen tak nestalo, protože na toho chlapa by se člověk podíval a tomu to fakt koukalo z očí. Jo?
2: No. Dneska by ho prostě normálně jako linčovali, pověsili prostě za kule do větru. No.
1: Jako nechci to spojovat třeba s Epsteinem, ale jako je to takový
2: no,
1: podobně nechutný prase.
2: Tam by tam jako mohla být. No.
1: Členové NSYNC a Backstreet Boys později vzpomínali, že Lou měl zvláštní rituál. Nutil kluky, aby se před ním koupali nebo se převlékali a údajně je často očichával, aby zkontroloval jejich hygienu. Mnohé žaloby později naznačovaly i mnohem temnější sexuální obtěžování, které ale Pearlman až do své smrti popíral. Já prostě věřím, že to tak bylo.
0: Takže prostě smrdíš, já tě musím umejt.
1: Smrdíš, vole, jdi z kapely pryč, vezmeme si nějakého vyvoněného chlapečka. Jo.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Nejnovější vypalovačka je tedy o boybandech. Poslechněte si ji na podcastových platformách, YouTube kanále Hit Radio nebo na našich stránkách hitradio90.cz. Teď už taky na dálku fandíme našemu hokejovému boybandu, který už s Norskem prohrává. No a k tomu letnímu počasí si taky hrajeme Sweet Summer Day, Chris Rea.

0: Dneska Take Me Where the Sun is Shining, to úplně nepotřebujeme, protože to sluníčko praží slušně v Česku. Co ale potřebujeme je zabrat proti Norsku, se kterým prohráváme už 0-2.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: Hit Radio 90, Rockset, tedy parta ze Švédska, té severské země, kterou jsme na letošním hokejovém šampionátu porazili. Norové nám ale v první třetině dali už dva góly. Naštěstí před chvílí Chmelař snížil na 1-2 z našeho pohledu. Tak držme palce dál, do konce první třetiny zbývá zhruba 2,5 minuty zbývají. No a pojďme na aktuální informace z dopravy.
1: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na průtahu Náchoda směrem od hraničního přechodu se vytvořila dlouhá kolona, která začíná ještě 9 kilometrů před hranicemi s Polskem. Počítejte tam se zdržením. Nehodu máme hlášenou v Praze v Karlovarské ulici. Za sjezdem z Pražského okruhu směrem do centra havarovala dvě osobní auta. Blokují pravý pruh. Zdržíte se zatím kolem 5 minut. A popojíždět budete i na dálnici D1. Mezi 41. a 43. kilometrem směrem od Prahy na Rozvadov se kvůli dopravnímu omezení vytvořila kolona. Počítejte tam se zdržením. Ode mě všechno. Přeji šťastnou cestu.
2: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
3: Jasně, už balím.
2: Mami, a co když bude pršet?
3: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z Wehrmachtu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
2: Jo, to bylo super.
3: Viď, mám dobaleno.
2: Hurá, jedem!
3: Letní sovčelky z Wehrmachtu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v.mart.cz. Wehrmacht. Ušito v Liberci.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
5: Všechno najednou?
7: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
8: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
10: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás!
11: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
14: On air. On air. Online. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí schválila dnes vláda. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přestoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Televizní a rozhlasový poplatek by neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let. Týkat by se neměl také podnikatelů a firem, kteří mají do 50 zaměstnanců místo současných 24. V novele to navrhuje skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou Patrikem Nacherem.
15: Český hydrometeorologický ústav zavede od 1. července nový výstražný systém. Zaměří se více na dopady nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů. Výstrahy mají být srozumitelnější a i praktičtější, a to nejen pro občany, ale také pro úřady i bezpečnostní složky. Tenista Jirka Lehečka vypadl v Roland Garros už v prvním kole. Podlehl 89. hráči světa Španělovi Kareňovi. Utkání na antuce prohrál po necelých 2 hodinách a na loňskou účast ve 3. kole turnaje nenaváže.
0: Jak by mělo být v úterý? Podobně jako dneska, převážně jasno nebo skoro jasno a beze srážek. Nejnižší noční teploty 14 až 8, nejvyšší denní mezi 26 a 31 stupně Celsia.
14: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Nedokážeme si bez nich představit svíčkovou, ale taky playlist Ditrádia 90, tak si tady pojďme dát právě The Cranberries.
14: Ivo Alač. Ditrádio 90.

0: Na Hitrádiu 90 New Kids on the Block. Tak to se hodí pustit si ukázku z naší boybandové vypalovačky, která je od včerejška k nalezení třeba na stránkách hitradio90.cz. Tak všechno to ostatovali New Kids on the Block.
1: Tak. Mně osobně to možná malinko minulo, vlastně nechápu proč, protože jako časově se mi to tam trefuje, ale...
2: Oni je za Comanche ani moc nehráli, že jo? Potom sice pravda no, v 90. Už možná na nějakých pár rádích, jo? Ale jako k nám se to
1: nějak
2: zatím jako nedostalo.
1: Nějak mi to uteklo a pak vlastně zpětně si myslím, že se mi asi jako moc nelíbilo, no, jako kluci zase. A to pro mě prostě v tu dobu bylo jako opravdu to nejdůležitější, že ty kluci se mi musí líbit a že já musím mít ten pocit, že oni zpívají jenom pro mě a dělá mi to dobře. A tady jsem to neměla. Takže Tonight jako vlastně skvělá věc, Step by Step, blázinec,
2: a
1: ale
2: konec,
1: jako
2: tím konec.
1: Nic mě to jako
2: já
1: to úplně nedává.
2: Úplně stejně to mám. No.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let. 90. Hit Radio 90. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
9: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Hit Rádio 90, jeden skvost, Crowded House, předvedli Fall at Your Feet. Před chvílí jsem tady narazil na zprávu, že Češi půjdou do klíčové fáze i s posilami ze zámoří a že dorazí i Krejčí a Nečas. A ono nešlo o hokej, ale o basket. A vůbec mi nedošlo, že třeba Krejčí už ani nehraje. No, to jsem blázen, co?

0: Včera to bylo nejenom 16 let od úmrtí Petra Muka, kterému jsme věnovali dnešní 3 ve 3, ale taky 3 roky ode dne, co zemřela Tina Turner. A tak bylo jasné, že v té naší další pravidelnosti zazní ten velký hit z 90-kového filmu o jejím životě. Tolik tedy náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hitrádiu 90, I Don't Wanna Fight. A teď ještě taky informace z dopravy.
1: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. V Praze v Bubeneckém tunelu směrem na Troju blokuje pravý pruh porouchané auto. Kolona se tvoří přes Strahovský tunel a Mrázovku z Dobřížské. Jižní spojka směrem od Černého mostu popojíždí od sjezdu ze Spořilovské ulice. Na dálnici D1 za sjezdem na Brno Výstaviště na stém 89,5 kilometru směrem na Prahu blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Kolona popojíždí od 200. kilometru. A na trase z Benešova na Prahu před nájezdem na dálnici D1 u Senohrabce také vytvořila tentokrát kilometrová kolona. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

0: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Pika, pika!
5: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour, speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour, místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva, vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
6: OC Letňany, zábava a nákupy na jednom místě.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Aguarachar!

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
5: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
4: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
5: Když vysavače,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
7: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
8: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Rádio 90.

0: Devadesátka. Devadesátka.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Mironet, nová dvojka a šop roku fandí Česku.
3: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
2: Když fandění, tak Mironet, klikni dvakrát.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hit Radio 90.

0: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
1: GenX.cz
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

90 90 90. Měníme ideální míry. Hit Radio 90. Escucha el ritmo.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Life drama.

0: Fajn Rádio 90. 90 non-stop.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Rádio 90.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, byla, CZ.
0: Devadesátky, nejlepší hudební dekáda.

0: Rádio 90. 90.
1: Ne, teď.
2: Minometní granát.
3: Kdo všechno patří ke Grandyho gengu?
4: Vážení diváci, u televizních obrazovek TV Chaos vás vítá Fugas Carreras. A teď už sem pohodlně usaďte a vychutnejte nabídku pořadu pro dnešní večer.

časem zrumeš a taky každá bába teď kahní je. U seriálu tě podělá.

0: Hitrádio 90.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla,

Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz

0: devadesátka.
1: Should be small.

0: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
2: Gen X.cz